0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: My guardian angel save my soul, the dark one too. This faithful to the devil, let it be true, full of please our Lord.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy a fotbalisté Slovácka vstoupí do nové sezóny.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí úprav bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka z Uherského Hradiště zahájí nový ligový ročník o nadcházejícím víkendu. Po letní přípravě vstupuje tým do sezóny s cílem navázat na úspěšné výkony z minulých let. Fanoušci mohou sledovat, jak se mužstvo vypořádá se změnami v kádru i s náročným začátkem soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Ojte, Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

jen z kombinace se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Lechoticích se otevře moderní samoobslužná prodejna. Uherský Brod obnoví Vinohradský rybník. A Hanácká Slávie zahájí sezónu v sobotu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Lechoticích na Kroměřížsku se v sobotu 1. srpna otevře nová samoobslužná prodejna Naše Špajska. Nakupovat v ní bude možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V budoucnu nabídne také hlasového asistenta s umělou inteligencí, který zákazníkům pomůže s orientací v prodejně nebo doporučí vhodné zboží. Technologie se nyní dokončuje a prodejna by se tak mohla stát první svého druhu v České republice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Město Uherský Brod připravuje rozsáhlou obnovu Vinohradského rybníka. Součástí projektu bude odbahnění rybníka, oprava hráze i vznik nové naučné stezky, odpočinkových míst a přírodního brouzdaliště. Cílem je zlepšit stav lokality a vytvořit atraktivnější prostor pro odpočinek i poznávání přírody.
0: Zlínsko.
1: Otrokovická radnice předala kontrolním orgánům podněty obyvatel, kteří si v posledních týdnech stěžovali na nepříjemný zápach připomínající kanalizaci nebo čistírenské kaly. Město samo nemá pravomoc provozy kontrolovat, proto se případem zabývá Krajský úřad Zlínského kraje i Česká inspekce životního prostředí. Radnice zároveň vyzývá obyvatele, aby případný zápach dál hlásil prostřednictvím elektronického formuláře.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž vstoupí do nového ročníku v sobotu 1. srpna. Na domácím stadionu od 18 hodin přivítají Viadžem Ústí nad Labem. Tým má za sebou letní přípravu a do nové sezóny chce vstoupit úspěšným výsledkem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
3: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zlínský kraj rozšiřuje podporu dostupného bydlení. Díky novému programu půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nových nájemních a sociálních bytů. V tomto a příštím pololetí by jich mělo vzniknout minimálně 50. Program pomůže především projektům, které splnily podmínky pro získání státní nebo evropské dotace, ale kvůli nedostatku financí na ni nedosáhly. Kraj bude obcím poskytovat návratnou finanční pomoc, tedy peníze, které obce postupně vrátí. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun, maximálně však 1,5 milionu korun na jeden byt. Kraj může půjčku pokrýt až polovinu nákladů projektu. Žádosti do programu Bydlení pro budoucnost budou obce moci podávat průběžně od 15. srpna 2026 do 30. června 2027.
0: www.radiokroměříž.cz
2: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V kinech nám teď řádí česká komedie Bardotky, která bude bavit hlavně dámy, co se v životě nechtějí nudit. Tři nejlepší kamarádky Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolukráčí životem od vysoké školy. Svérázná Meda žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i se svým životem. Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. Do třetice Valerie, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. Právě ona vnese do života všech tří znovu energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. Vydají se na divokou párty do coffee shopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná. Film Bardotky je plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo. Tak si jej nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

už mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Ve Velkých Těšanech chystají rekonstrukci okresní budovy a fotbalisté Slovácka vstoupí do nové sezóny.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Velkých Těšanech se chystá rozsáhlá rekonstrukce obecní budovy s číslem popisným 35. Projekt už získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí a může pokračovat k dalším krokům. Z bývalého obchodu a baru vzniknou nové prostory pro kanceláře, komunitní klubovnu a také ubytovací jednotky. Součástí úprav bude bezbariérový přístup, včetně nového výtahu. Zajímavostí projektu je ekologické řešení hospodaření s dešťovou vodou. Kvůli prostorovým omezením vznikne na budově vegetační neboli zelená střecha, která pomůže zadržovat srážkovou vodu a zpomalit její odtok.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka z Uherského Hradiště zahájí nový ligový ročník o nadcházejícím víkendu. Po letní přípravě vstupuje tým do sezóny s cílem navázat na úspěšné výkony z minulých let. Fanoušci mohou sledovat, jak se mužstvo vypořádá se změnami v kádru i s náročným začátkem soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Každý z nás po ránu tak trochu funguje chvíli na autopilota, kdy většinu činností děláme tak nějak automaticky, aniž bychom si to uvědomovali. A přece jen je zajímavé, jak naše rána vypadají u každého jinak. A to dokonce i z pohledu prvního doušku kávy, čaje, džusu, vody, energeťáku. Co si vlastně ráno lidi chystají, jestli vůbec něco? Vím, že spousta z nás má k ránu spojenou kávu, nejlépe silného Turka, ale najdou se i tací, třeba jako já, kdo po ránu kávu moc nemusí. Já například si ráno chystám svůj černý čaj s citronem, který mě probudí mnohem víc než kafe. A opravdu mě nejen zahřeje, ale i nakopne a zprotivné já se najednou stává normálně fungující já, co vám popřeje i hezké ráno. Ale upřímně, třeba to není tím nápojem. Třeba prostě každý z nás potřebuje chvíli klidu na nastartování a smíření se s tím, že má celý dlouhý den stále před sebou. 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: V areálu Pionýrské louky v Kroměříži probíhá rozsáhlá proměna. Díky níž zde vznikne moderní sportovní zázemí pro školy i veřejnost. Součástí stavby za 50 milionů korun bude demolice stávajících objektů a výstavba zcela nového sportovního areálu se zázemím. Vyrostou zde nová sportoviště, objekt se sociálním zázemím pro sportovce, sklad sportovního vybavení, nové zpevněné plochy i dětské hřiště. Součástí zázemí bude občerstvení, veřejné bezbariérové toalety i terasa s výhledem na celý areál. Po dobu stavby zůstane vstup do podzámecké zahrady zachován. Staveniště je zabezpečeno tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb chodců. Omezení dopravy budou pouze krátkodobá, související s pracemi na komunikaci. Hotovo by mělo být příští rok.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky.
6: Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř.
7: Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
8: Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří modernizaci tenisových kurtů. Ve Veskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Barumček Rally Zlín představila letošní program.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž uvolní 900 tisíc korun na modernizaci tenisového areálu Bajda. Peníze poslouží na rekonstrukci kurtu s umělým povrchem a vybudování automatického závlahového systému pro antukové kurty. Práce by měly začít letos na podzim a dokončení je plánováno na polovinu příštího roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nové zastřešené posezení pro sportovce i návštěvníky. Dřevěná pergola nabídne ochranu před deštěm i sluncem a doplní nové osvětlení i úpravy okolí. Stavba má být hotová do konce letních prázdnin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Do startu Barumček Rally Zlín zbývají zhruba 2 týdny a pořadatelé zveřejnili podrobný program soutěže. Letošní ročník se uskuteční od 14. do 16. srpna a nabídne kvalifikační rychlostní zkoušku, slavnostní start i tradiční městskou RZ-tu ve Zlíně. Organizátoři zároveň potvrdili, že se soutěž pojede podle plánované trasy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: V sobotu 1. srpna se v Kroměříži setkají přátelé veterán klubu, kteří vystaví své vozy vyrobené do roku 1996 a takzvané youngtimery. Vozy vyrobené do roku 2006, které však ještě nespadají do kategorie veteránů. Program bude zahájen na Velkém náměstí v Kroměříži v 9 hodin, kde po úvodní rozpravě odstartuje orientační jízda přes Bystřici pod Hostýnem, Kurovice na výstaviště Kroměříž, kde budou vozy vystaveny do 15 hodin.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Čalec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
2: Není to

vykročíme pravou a přidáme levou ručku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a pik, pik, poza.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
2: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
1: Floria léto, výstava, která roste s vámi.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. O domácí zdravotní péči v Kroměříži roste zájem. Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení synagogy a Baťův kanál láká stále více cyklistů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: O služby společnosti Srdcem doma, jejímž zřizovatelem je město Kroměříž, je stále větší zájem. Za první půl rok se zdravotníci postarali o více než 50 pacientů a provedli přes 10 000 zdravotnických výkonů přímo v domácím prostředí. Služba pomáhá lidem po nemoci nebo operaci i pacientům s chronickým onemocněním, kteří mohou díky odborné péči zůstávat doma.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení místní synagogy. K tragické události došlo v noci z 30. na 31. července 1941, kdy byla synagoga zapálena a následně zničena. Město při této příležitosti připravuje nový informační panel, který připomene historii synagogy i život židovské komunity a bude umístěn naproti místu, kde synagoga stála.
0: Zlínsko.
1: Nadace Tomáše Bati se zapojí do projektu nové porovnávací mapy Zlína a Otrokovic. Ta ukáže proměnu obou měst od konce 19. století přes baťovskou éru až po současnost. Součástí budou také prvky rozšířené reality, které návštěvníkům přiblíží vývoj konkrétních míst. Mapa má vyjít v polovině prosince u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Stezky podél Baťova kanálu jsou letos mezi cyklisty opět velmi oblíbené. Sčítače zaznamenali za první pololetí téměř 100 000 průjezdů, což je více než ve stejném období loni. Zájem roste také o cyklostezku Bečva a novou přeshraniční cyklostezku Bevlava. Zlínský kraj tak potvrzuje rostoucí oblibu cykloturistiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si v

0: crazy world, crazy world, yeah.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: dobře, did you?
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Danlanda.
1: Mirák.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří modernizaci tenisových kurtů. Ve Véskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Barumček Rally Zlín představila letošní program.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž uvolní 900 tisíc korun na modernizaci tenisového areálu Bajda. Peníze poslouží na rekonstrukci kurtu s umělým povrchem a vybudování automatického závlahového systému pro antukové kurty. Práce by měly začít letos na podzim a dokončení je plánováno na polovinu příštího roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nové zastřešené posezení pro sportovce i návštěvníky. Dřevěná pergola nabídne ochranu před deštěm i sluncem a doplní nové osvětlení i úpravy okolí. Stavba má být hotová do konce letních prázdnin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Do startu Barumček Rally Zlín zbývají zhruba 2 týdny a pořadatelé zveřejnili podrobný program soutěže. Letošní ročník se uskuteční od 14. do 16. srpna a nabídne kvalifikační rychlostní zkoušku, slavnostní start i tradiční městskou RZ ve Zlíně. Organizátoři zároveň potvrdili, že se soutěž pojede podle plánované trasy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zlínský kraj rozšiřuje podporu dostupného bydlení. Díky novému programu půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nových nájemních a sociálních bytů. V tomto a příštím pololetí by jich mělo vzniknout minimálně 50. Program pomůže především projektům, které splnily podmínky pro získání státní nebo evropské dotace, ale kvůli nedostatku financí na ni nedosáhly. Kraj bude obcím poskytovat návratnou finanční pomoc, tedy peníze, které obce postupně vrátí. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun, maximálně však 1,5 milionu korun na jeden byt. Kraj může půjčku pokrýt až polovinu nákladů projektu. Žádosti do programu Bydlení pro budoucnost budou obce moci podávat průběžně od 15. srpna 2026 do 30. června 2027.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Zlínského kraje. Rádio...

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. A ještě musím pochválit tebe. Tebe česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit. Chtěl bych užít alespoň jedinkrát všech krásných, určitých živoucích slov, která je v tobě. Nikdy si mi neselhala, jen já jsem selhával. Nenacházej ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti vzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít starým životem, abych tě poznal. Dosud nikdo neslédl vše, co jsi. Ještě si před námi tajemná, překypující a plná dalekých výhledů budoucí vědomí národa, který vzestupuje. Karel Čapek, Chvála české řeči.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
5: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
4: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
6: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné páteční dopoledne. Ve Zlínském kraji dnes převládá polojasno až skoro jasno a čeká nás další velmi horký den. Nejvyšší teploty vystoupají na 35 až 38 stupňů Celsia. Dnes to vypadá, že láhev s vodou bude dobrým společníkem na celý den.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. O domácí zdravotní péči v Kroměříži roste zájem. Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení synagogy a Baťův kanál láká stále více cyklistů.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: O služby společnosti Srdcem doma, jejímž zřizovatelem je město Kroměříž, je stále větší zájem. Za první půl rok se zdravotníci postarali o více než 50 pacientů a provedli přes 10 000 zdravotnických výkonů přímo v domácím prostředí. Služba pomáhá lidem po nemoci nebo operaci i pacientům s chronickým onemocněním, kteří mohou díky odborné péči zůstávat doma.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení místní synagogy. K tragické události došlo v noci z 30. na 31. července 1941, kdy byla synagoga zapálena a následně zničena. Město při této příležitosti připravuje nový informační panel, který připomene historii synagogy i život židovské komunity a bude umístěn naproti místu, kde synagoga stála.
0: Zlínsko.
1: Nadace Tomáše Bati se zapojí do projektu nové porovnávací mapy Zlína a Otrokovic. Ta ukáže proměnu obou měst od konce 19. století přes baťovskou éru až po současnost. Součástí budou také prvky rozšířené reality, které návštěvníkům přiblíží vývoj konkrétních míst. Mapa má vyjít v polovině prosince u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Stezky podél Baťova kanálu jsou letos mezi cyklisty opět velmi oblíbené. Sčítače zaznamenali za první pololetí téměř 100 000 průjezdů, což je více než ve stejném období loni. Zájem roste také o cyklostezku Bečva a novou přeshraniční cyklostezku Bevlava. Zlínský kraj tak potvrzuje rostoucí oblibu cykloturistiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Na silnici u Morkovic-Slížan na Kroměřížsku komplikuje provoz spadlý strom. Místem projedete se zvýšenou opatrností a na místě zasahují hasiči. Přejeme vám pohodový den a bezpečnou jízdu.
0: Dopravní linka Zlínského kraje. 577-477-123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V kinech nám teď řádí česká komedie Bardotky, která bude bavit hlavně dámy, co se v životě nechtějí nudit. Tři nejlepší kamarádky, Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolukráčí životem od vysoké školy. Svérázná Meda žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i se svým životem. Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. Do třetice Valerie, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. Právě ona vnese do života všech tří znovu energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. Vydají se na divokou párty do coffee shopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná. Film Bardotky je plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo. Tak si jej nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: V areálu pionýrské louky v Kroměříži probíhá rozsáhlá proměna. Díky níž zde vznikne moderní sportovní zázemí pro školy i veřejnost. Součástí stavby za 50 milionů korun bude demolice stávajících objektů a výstavba zcela nového sportovního areálu se zázemím. Vyrostou zde nová sportoviště, objekt se sociálním zázemím pro sportovce, sklad sportovního vybavení, nové zpevněné plochy i dětské hřiště. Součástí zázemí bude občerstvení, veřejné bezbariérové toalety i terasa s výhledem na celý areál. Po dobu stavby zůstane vstup do podzámecké zahrady zachován. Staveniště je zabezpečeno tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb chodců. Omezení dopravy budou pouze krátkodobá, související s pracemi na komunikaci. Hotovo by mělo být příští rok.
2: Do zahrady věžky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Každý z nás po ránu tak trochu funguje chvíli na autopilota, kdy většinu činností děláme tak nějak automaticky, aniž bychom si to uvědomovali. A přece jen je zajímavé, jak naše rána vypadají u každého jinak. A to dokonce i z pohledu prvního doušku kávy, čaje, džusu, vody, energeťáku. Co si vlastně ráno lidi chystají, jestli vůbec něco? Vím, že spousta z nás má k ránu spojenou kávu, nejlépe silného Turka, ale najdou se i tací, třeba jako já, kdo po ránu kávu moc nemusí. Já například si ráno chystám svůj černý čaj s citronem, který mě probudí mnohem víc než kafe. A opravdu mě nejen zahřeje, ale i nakopne a zprotivné já se najednou stává normálně fungující já, co vám popřeje i hezké ráno. Ale upřímně, třeba to není tím nápojem, třeba prostě každý z nás potřebuje chvíli klidu na nastartování a smíření se s tím, že má celý dlouhý den stále před sebou.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Ksindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
6: Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří modernizaci tenisových kurtů. Ve Veskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Barumček Rally Zlín představila letošní program.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž uvolní 900 tisíc korun na modernizaci tenisového areálu Bajda. Peníze poslouží na rekonstrukci kurtu s umělým povrchem a vybudování automatického závlahového systému pro antukové kurty. Práce by měly začít letos na podzim a dokončení je plánováno na polovinu příštího roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nové zastřešené posezení pro sportovce i návštěvníky. Dřevěná pergola nabídne ochranu před deštěm i sluncem a doplní nové osvětlení i úpravy okolí. Stavba má být hotová do konce letních prázdnin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Do startu Barumček Rally Zlín zbývají zhruba 2 týdny a pořadatelé zveřejnili podrobný program soutěže. Letošní ročník se uskuteční od 14. do 16. srpna a nabídne kvalifikační rychlostní zkoušku, slavnostní start i tradiční městskou RZ-tu ve Zlíně. Organizátoři zároveň potvrdili, že se soutěž pojede podle plánované trasy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
3: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
2: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: V sobotu 1. srpna se v Kroměříži setkají přátelé veterán klubu, kteří vystaví své vozy vyrobené do roku 1996 a takzvané Youngtimery. Vozy vyrobené do roku 2006, které však ještě nespadají do kategorie veteránů. Program bude zahájen na Velkém náměstí v Kroměříži v 9 hodin, kde po úvodní rozpravě odstartuje orientační jízda přes Bystřici pod Hostýnem, Kurovice na výstaviště Kroměříž, kde budou vozy vystaveny do 15 hodin.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. O domácí zdravotní péči v Kroměříži roste zájem. Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení synagogy a Baťův kanál láká stále více cyklistů.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: O služby společnosti Srdcem doma, jejímž zřizovatelem je město Kroměříž, je stále větší zájem. Za první půl rok se zdravotníci postarali o více než 50 pacientů a provedli přes 10 000 zdravotnických výkonů přímo v domácím prostředí. Služba pomáhá lidem po nemoci nebo operaci i pacientům s chronickým onemocněním, kteří mohou díky odborné péči zůstávat doma.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení místní synagogy. K tragické události došlo v noci z 30. na 31. července 1941, kdy byla synagoga zapálena a následně zničena. Město při této příležitosti připravuje nový informační panel, který připomene historii synagogy i život židovské komunity a bude umístěn naproti místu, kde synagoga stála.
0: Zlínsko.
1: Nadace Tomáše Bati se zapojí do projektu nové porovnávací mapy Zlína a Otrokovic. Ta ukáže proměnu obou měst od konce 19. století přes baťovskou éru až po současnost. Součástí budou také prvky rozšířené reality, které návštěvníkům přiblíží vývoj konkrétních míst. Mapa má vyjít v polovině prosince u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Stezky podél Baťova kanálu jsou letos mezi cyklisty opět velmi oblíbené. Sčítače zaznamenali za první pololetí téměř 100 000 průjezdů, což je více než ve stejném období loni. Zájem roste také o cyklostezku Bečva a novou přeshraniční cyklostezku Bevlava. Zlínský kraj tak potvrzuje rostoucí oblibu cykloturistiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
2: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single...

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří modernizaci tenisových kurtů. Ve Veskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Barumček Rally Zlín představila letošní program.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž uvolní 900 tisíc korun na modernizaci tenisového areálu Bajda. Peníze poslouží na rekonstrukci kurtu s umělým povrchem a vybudování automatického závlahového systému pro antukové kurty. Práce by měly začít letos na podzim a dokončení je plánováno na polovinu příštího roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nové zastřešené posezení pro sportovce i návštěvníky. Dřevěná pergola nabídne ochranu před deštěm i sluncem a doplní nové osvětlení i úpravy okolí. Stavba má být hotová do konce letních prázdnin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Do startu Barumček Rally Zlín zbývají zhruba 2 týdny a pořadatelé zveřejnili podrobný program soutěže. Letošní ročník se uskuteční od 14. do 16. srpna a nabídne kvalifikační rychlostní zkoušku, slavnostní start i tradiční městskou RZ-tu ve Zlíně. Organizátoři zároveň potvrdili, že se soutěž pojede podle plánované trasy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. A ještě musím pochválit tebe. Tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit. Chtěl bych užít alespoň jedinkrát všech krásných, určitých živoucích slov, která je v tobě. Nikdy si mi neselhala, jen já jsem selhával. Nenachází je ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti vzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít starým životem, abych tě poznal. Dosud nikdo neshlédl vše, co jsi. Ještě si před námi tajemná, překypující a plná dalekých výhledů budoucí vědomí národa, který vzestupuje. Karel Čapek, Chvála české řeči.
1: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.

0: pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zlínský kraj rozšiřuje podporu dostupného bydlení. Díky novému programu půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nových nájemních a sociálních bytů. V tomto a příštím pololetí by jich mělo vzniknout minimálně 50. Program pomůže především projektům, které splnily podmínky pro získání státní nebo evropské dotace, ale kvůli nedostatku financí na ni nedosáhly. Kraj bude obcím poskytovat návratnou finanční pomoc, tedy peníze, které obce postupně vrátí. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun, maximálně však 1,5 milionu korun na jeden byt. Kraj může půjčku pokrýt až polovinu nákladů projektu. Žádosti do programu Bydlení pro budoucnost budou obce moci podávat průběžně od 15. srpna 2026 do 30. června 2027.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. O domácí zdravotní péči v Kroměříži roste zájem. Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení synagogy a Baťův kanál láká stále více cyklistů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: O služby společnosti Srdcem doma, jejímž zřizovatelem je město Kroměříž, je stále větší zájem. Za první půl rok se zdravotníci postarali o více než 50 pacientů a provedli přes 10 000 zdravotnických výkonů přímo v domácím prostředí. Služba pomáhá lidem po nemoci nebo operaci i pacientům s chronickým onemocněním, kteří mohou díky odborné péči zůstávat doma.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení místní synagogy. K tragické události došlo v noci z 30. na 31. července 1941, kdy byla synagoga zapálena a následně zničena. Město při této příležitosti připravuje nový informační panel, který připomene historii synagogy i život židovské komunity a bude umístěn naproti místu, kde synagoga stála.
0: Zlínsko.
1: Nadace Tomáše Bati se zapojí do projektu nové porovnávací mapy Zlína a Otrokovic. Ta ukáže proměnu obou měst od konce 19. století přes baťovskou éru až po současnost. Součástí budou také prvky rozšířené reality, které návštěvníkům přiblíží vývoj konkrétních míst. Mapa má vyjít v polovině prosince u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Stezky podél Baťova kanálu jsou letos mezi cyklisty opět velmi oblíbené. Sčítače zaznamenali za první pololetí téměř 100 000 průjezdů, což je více než ve stejném období loni. Zájem roste také o cyklostezku Bečva a novou přeshraniční cyklostezku Bevlava. Zlínský kraj tak potvrzuje rostoucí oblibu cykloturistiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Každý z nás po ránu tak trochu funguje chvíli na autopilota, kdy většinu činností děláme tak nějak automaticky, aniž bychom si to uvědomovali. A přece jen je zajímavé, jak naše rána vypadají u každého jinak. A to dokonce i z pohledu prvního doušku kávy, čaje, džusu, vody, energeťáku. Co si vlastně ráno lidi chystají, jestli vůbec něco? Vím, že spousta z nás má k ránu spojenou kávu, nejlépe silného Turka, ale najdou se i tací, třeba jako já, kdo po ránu kávu moc nemusí. Já například si ráno chystám svůj černý čaj s citronem, který mě probudí mnohem víc než kafe. A opravdu mě nejen zahřeje, ale i nakopne a zprotivné já se najednou stává normálně fungující já, co vám popřeje i hezké ráno. Ale upřímně, třeba to není tím nápojem, třeba prostě každý z nás potřebuje chvíli klidu na nastartování a smíření se s tím, že má celý dlouhý den stále před sebou.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: V areálu Pionýrské louky v Kroměříži probíhá rozsáhlá proměna. Díky níž zde vznikne moderní sportovní zázemí pro školy i veřejnost. Součástí stavby za 50 milionů korun bude demolice stávajících objektů a výstavba zcela nového sportovního areálu se zázemím. Vyrostou zde nová sportoviště, objekt se sociálním zázemím pro sportovce, sklad sportovního vybavení, nové zpevněné plochy i dětské hřiště. Součástí zázemí bude občerstvení, veřejné bezbariérové toalety i terasa s výhledem na celý areál. Po dobu stavby zůstane vstup do podzámecké zahrady zachován. Staveniště je zabezpečeno tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb chodců. Omezení dopravy budou pouze krátkodobá, související s pracemi na komunikaci. Hotovo by mělo být příští rok.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří modernizaci tenisových kurtů. Ve Véskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Barumček Rally Zlín představila letošní program.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž uvolní 900 tisíc korun na modernizaci tenisového areálu Bajda. Peníze poslouží na rekonstrukci kurtu s umělým povrchem a vybudování automatického závlahového systému pro antukové kurty. Práce by měly začít letos na podzim a dokončení je plánováno na polovinu příštího roku.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nové zastřešené posezení pro sportovce i návštěvníky. Dřevěná pergola nabídne ochranu před deštěm i sluncem a doplní nové osvětlení i úpravy okolí. Stavba má být hotová do konce letních prázdnin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Do startu Barumček Rally Zlín zbývají zhruba 2 týdny a pořadatelé zveřejnili podrobný program soutěže. Letošní ročník se uskuteční od 14. do 16. srpna a nabídne kvalifikační rychlostní zkoušku, slavnostní start i tradiční městskou RZ ve Zlíně. Organizátoři zároveň potvrdili, že se soutěž pojede podle plánované trasy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V kinech nám teď řádí česká komedie Bardotky, která bude bavit hlavně dámy, co se v životě nechtějí nudit. Tři nejlepší kamarádky, Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolukráčí životem od vysoké školy. Svérázná Meda žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i se svým životem. Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. Do třetice Valerie, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. Právě ona vnese do života všech tří znovu energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. Vydají se na divokou párty do kafíšopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná. Film Bardotky je plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo. Tak si jej nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Ksindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
6: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
5: Floria léto, výstava, která roste s vámi.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: V sobotu 1. srpna se v Kroměříži setkají přátelé veterán klubu, kteří vystaví své vozy vyrobené do roku 1996 a takzvané Youngtimery. Vozy vyrobené do roku 2006, které však ještě nespadají do kategorie veteránů. Program bude zahájen na Velkém náměstí v Kroměříži v 9 hodin, kde po úvodní rozpravě odstartuje orientační jízda přes Bystřici pod Hostýnem, Kurovice na výstaviště Kroměříž, kde budou vozy vystaveny do 15 hodin.
2: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu věšky.
0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti

saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. O domácí zdravotní péči v Kroměříži roste zájem. Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení synagogy. A Baťův kanál láká stále více cyklistů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: O služby společnosti Srdcem doma, jejímž zřizovatelem je město Kroměříž, je stále větší zájem. Za první půl rok se zdravotníci postarali o více než 50 pacientů a provedli přes 10 000 zdravotnických výkonů přímo v domácím prostředí. Služba pomáhá lidem po nemoci nebo operaci i pacientům s chronickým onemocněním, kteří mohou díky odborné péči zůstávat doma.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení místní synagogy. K tragické události došlo v noci z 30. na 31. července 1941, kdy byla synagoga zapálena a následně zničena. Město při této příležitosti připravuje nový informační panel, který připomene historii synagogy i život židovské komunity a bude umístěn naproti místu, kde synagoga stála.
0: Zlínsko.
1: Nadace Tomáše Bati se zapojí do projektu nové porovnávací mapy Zlína a Otrokovic. Ta ukáže proměnu obou měst od konce 19. století přes baťovskou éru až po současnost. Součástí budou také prvky rozšířené reality, které návštěvníkům přiblíží vývoj konkrétních míst. Mapa má vyjít v polovině prosince u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Stezky podél Baťova kanálu jsou letos mezi cyklisty opět velmi oblíbené. Sčítače zaznamenali za první pololetí téměř 100 000 průjezdů, což je více než ve stejném období loni. Zájem roste také o cyklostezku Bečva a novou přeshraniční cyklostezku Bevlava. Zlínský kraj tak potvrzuje rostoucí oblibu cykloturistiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech. I could stay awake just to hear.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. A ještě musím pochválit tebe. Tebe česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit. Chtěl bych užít alespoň jedinkrát všech krásných, určitých živoucích slov, která je v tobě. Nikdy si mi neselhala, jen já jsem selhával. Nenacházej ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti vzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít starým životem, abych tě poznal. Dosud nikdo nesledl vše, co jsi. Ještě si před námi tajemná, překypující a plná dalekých výhledů budoucí vědomí národa, který vzestupuje. Karel Čapek, Chvála české řeči.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
1: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří modernizaci tenisových kurtů. Ve Véskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Barumček Rally Zlín představila letošní program.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž uvolní 900 tisíc korun na modernizaci tenisového areálu Bajda. Peníze poslouží na rekonstrukci kurtu s umělým povrchem a vybudování automatického závlahového systému pro antukové kurty. Práce by měly začít letos na podzim a dokončení je plánováno na polovinu příštího roku.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nové zastřešené posezení pro sportovce i návštěvníky. Dřevěná pergola nabídne ochranu před deštěm i sluncem a doplní nové osvětlení i úpravy okolí. Stavba má být hotová do konce letních prázdnin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Do startu Barumček Rally Zlín zbývají zhruba 2 týdny a pořadatelé zveřejnili podrobný program soutěže. Letošní ročník se uskuteční od 14. do 16. srpna a nabídne kvalifikační rychlostní zkoušku, slavnostní start i tradiční městskou RZ ve Zlíně. Organizátoři zároveň potvrdili, že se soutěž pojede podle plánované trasy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
1: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika.
0: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
2: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Každý z nás po ránu tak trochu funguje chvíli na autopilota, kdy většinu činností děláme tak nějak automaticky, aniž bychom si to uvědomovali. A přece jen je zajímavé, jak naše rána vypadají u každého jinak. A to dokonce i z pohledu prvního doušku kávy, čaje, džusu, vody, energeťáku. Co si vlastně ráno lidi chystají, jestli vůbec něco? Vím, že spousta z nás má k ránu spojenou kávu, nejlépe silného Turka, ale najdou se i tací, třeba jako já, kdo po ránu kávu moc nemusí. Já například si ráno chystám svůj černý čaj s citronem, který mě probudí mnohem víc než kafe. A opravdu mě nejen zahřeje, ale i nakopne a zprotivné já se najednou stává normálně fungující já, co vám popřeje i hezké ráno. Ale upřímně, třeba to není tím nápojem. Třeba prostě každý z nás potřebuje chvíli klidu na nastartování a smíření se s tím, že má celý dlouhý den stále před sebou.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je.

0: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Je tady další díl Rokového žvance. Od mikrofonu vás zdraví Petě Lupo Majkrič a mým dnešním hostem je bubeník kapely Líder z Kamila Stříhavky Honza Nezval. Honziku, vítám tě a jsem rád, že jsi přijal pozvání do Rokového žvance.
2: Tak zdravím posluchače Rádia Kroměříž. Děkuju moc za pozvání do Rokového žvance. Rozjedeme to v pořádném bubenickém tempě a myslím, že to bude příjemný zážitek.
1: Honziku, první skladbu, kterou si vybral, bude Labužo pro všechny hardrockové posluchače, protože si vybral Godhardy a píseň nese název Fist in Your Face. Jdem do ní.

0: Star, Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Tak teď si pustíme písničku od kapely Vitacit, Já chci se ptát těch králů. Pouštím ji kvůli tomu, protože to byla první profesionální kapela, na které jsem dostal angažmá. Bylo mi 18 a bylo to pro mě velký. Začali jsme jezdit festivaly, byly velký backstage, hodně kilometrů naježděný. Co bych ještě tak řekl, moc krát díky za tady tuhle příležitost, když si to poslouchá někdo z Vitacitu, Luděk Adámek, Dan Horina a tak dále. Jsem moc rád, že jsem měl tady tu příležitost s nima jezdit 3 roky. Příjemný poslech posluchačům, je to srdcovka si myslím veškerých big beatáků z 80. let.
2: Mým dnešním hostem rockového švance je Honza Nezval a jdeme už na zmíněnou písničku kapely Vitacit v podání Ládi Křížka, Já chci se ptát.

0: Tak, teďka si pustíme písničku od kapely Merlin. Je to Nevada. Když jsem skončil ve Vitacitu, tak jsem začal hrát v Merlinu, nějaké konci. Byl tam se mnou Ondra Pátek, kterýho můžete znát z kapely Marty Jandový nebo od Gabči Gunčíkový. Byla to super parta, strašně rád na to vzpomínám. Byly to nádherně strávený 2 roky mýho života. Jezdili jsme taky po republice, hráli jsme hlavně ve vagónu v Praze, ale taky musím připomenout, že jsem pak ještě hrál v kapele Dana Horiny a hráli jsme rockovou Barču, což je legendární klub v Praze ve Strašnicích a bylo tam 1000 lidí a ta atmosféra, která tam byla, byla úžasná. Doteď na to vzpomínám a čerpám. Tak teď si poslechněte Merlin, písnička Nevada. Příjemný poslech.
1: Nasta karavan se pískem prodírá stále dál.

0: a 88,2 FM Uhersko Hradišťko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
3: Tak, teďka jsme slyšeli kapelu Merlin, teďka nás čeká zpěvák Kamil Střijavka. S Kamilem hraju nějakou chvíli, můžu prozradit, že první koncert, který jsem s ním byl, tak bylo před kapelou Lucí, bylo to na Víravě. A můžu říct, že jsem měl teda pěkný bobky, protože když jsme tam přijeli, tak jsem zjistil, že jsem zapomněl doma kachon. Takže na poslední chvíli jsme zháněli rychle kolem Víravy kachon, nikde samozřejmě nic, tak za mnou přišel Kamil a řekl mi, tak to odehraj na bubny. Takže rychle jsem to učil se na bubny, jak to mám zahrát, jak co. A bylo to skvělý. Hráli jsme akusticky a bylo před náma 10 000 lidí, což pro mě bylo velmi krásný zážitek. Tak teďka Kamil, písnička Dárek.
4: Kamil Střihavka, toho zná každý určitě jako Ježíše. Jeho životní role nesmazatelně spjatá s jeho jménem. A tentokrát nám Ježíšek přináší Dárek.
3: Užijte si to.

0: Posloucháte rokový žvanec tady Lupo a mým dnešním hostem je Honza Nezval, bubeník kapely Leaders Kamila Střihávky. Honzo, už tady byl i Pepa Cigánek jako legenda bubenícká. Teď si tady ty a bubeníci jsou zvláštní sorta lidí, kteří na tom praktikáblu vidí to, co muzikanti před ním nevidí a nechtějí prozradit. Jsi docela mladý bubeník, ale máš to orlí hnízdo už docela vysezené a stama je dobrý rozhled, tak zkusme něco z toho tvého pohledu.
1: Ano, máš pravdu, Lupo. Teďka zrovna jsem se potkal na hraní s Klaudou Krišpínem a řešili jsme, že bubeníci jsou ty nejcitlivější duše, nejlepší komunita a jak to vidí zezadu, tak mají všechno pod kontrolou. Vidíš krásně, když se ti tam něco napravo, nalevo, pak vidíš, jak ty zpěváci a tak dále.
0: No a přesně o tom to tady máš mluvit.
1: Je to nejkrásnější postoj, protože když člověk sedí na té bubenické stoličce a má pod sebou tu kapelu, všechno pod kontrolou a předtím je 5000 lidí, 4000 lidí, tak ví, proč to začal dělat. Opravdu je to nádherný pocit, neznám lepší. A teďka bychom si pustili písničku Holka čapni draka, kterou hrajeme s Kamelem taky na koncertech a mám ji moc rád. Je to velmi melodická, krásná věc, kterou asi posluchači znají. Tak příjemný poslech.
2: A pojďme všichni!

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tak, slyšeli jsme Kamila Střihavku a kapelu BSP. A teď bych si chtěl pustit písničku od kapely Jagger, kde hrajou na bicí. Zpívá tam Olda Ripar, který ho můžete znát. Dělal soundtrack například pro Rafťáky a jeho bráchu určitě dobře znáte z kapely Support Lesbians. A natočili jsme písničku, která se jmenuje Evil Show It Face. Natáčeli jsme to v legendárním studiu Sono a posílali jsme to na mix do New Yorku, kde nám to míchal zvukář od kapely Pantera. Bylo to skvělý, až jsem z toho měl bobky, co řekli na to, co jsem tam natočil. A teď si pustíme Jagger, Evil Show With Face. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Rokový žvanec, tady Lupo a mým dnešním hostem je Honza Nezval, bubení kapely Líder z Kamila Střihavky. Honziku, ty už máš aj ten přízvuk trošku pražácký, ale jsi tady kousek od nás vesnice Dobrotice a tvá rodina je celá spjata nějak s muzikou, já je znám, takže něco o rodince povykládej.
1: Ano, Lupo, máš pravdu. Jsem z Dobrotic a dostal jsem se k muzice tak, že mě můj tatínek milovaný brával na jeho koncerty, plesy a tak dále, kde hráli s kapelou Žopanka, která už bohužel nehraje. Mě bylo 7-6 let a bylo to nejúžasnější období v mém životě. Jezdil jsem tam do 2 do rána, což pro mě bylo neskutečný. Seděl jsem strýcovi Frantovi Doleželovi za krkem, řval jsem, zpíval jsem tam a do toho jsem viděl toho dalšího strýce, který tam hraje na bubny, Marka Doležela. Vždycky jsem mu nakradl pár paliček a doma jsem pak mlátil do kastrolu, což moje maminka velmi ocenila. A můžu říct, že díky nim jsem tam, kde jsem. Protože nevím, co by se mnou bylo, kdyby mě takhle nebral na koncerty a nenačuchl jsem tím pořádným Big Beatem.
0: Tak to je skvělý počin tvého táty, že tě brával na ty Big Beaty a že z tebe vyrostl opravdu skvělý bubeník, ale pojďme už dál a představ trošku svou současnou kapelu. V kapele Líder jsou muzikanti opravdu ti nejlepší a Peťa Hennig, kytarista, kterého mám strašně moc rád, kterého bych mimochodem tady taky rád s ním požvanil.
1: Tak ze začátku s Kamilem Střihavkou, kde jsem začal hrát, tak bych chtěl především poděkovat Maťo Ivanovi, který mě tam dostal. Je to skvělý basák, můžete ho znát od kapely Michala Pavlíčka. Moc mu za to děkuju. A dále v kapele Leaders je například Peťa Hennig, který, když jsem ho poprvé potkal, tak jsem viděl, jak se chová správný profík. Je to úžasný člověk, geniální kytarista, žádný namyšlený pražák a mám ho moc rád. Úžasný kluk. A na klávesi tam je Míša Vejskal, skvělý klávesák, který například skládá hudbu pro divadlo v Ústí nad Labem a zároveň teďka chodí se sestrou od mý přítelkyně, takže se nejenom potkáváme v dodávce, ale i doma. Což je naprosto skvělý, protože spolu trávíme vlastně celý týden a jak je to skladatel, tak se často píská a co si budem. Ve 2 ráno, když člověk slyší pískání na schodech, tak to není úplně příjemný.
0: No, to bych zrovna asi nechtěl, protože lisy na nervy doma a ještě na Big Beatu, ne.
1: Tak, teďka bych se rád podíval na koncert, který jsme hráli v srpnu ve Zlíně, kde si Lupo taky přišel, za to jsem strašně moc rád, že si přijmu mé pozvání. A byla to strašná sranda, protože si představte, že Pražáci přijedou do Zlína na koncert a mají bubeníka z Moravy. No ty nechápali, strašně moc tetíček, strýců, kamarádů a samozřejmě všichni donesli něco dobrého. No po koncertě jsme jeli do Prahy a v půlce cesty se nám pokazilo auto. Voda nebyla, jenom jsme dostali nějaký slivovice. No skončilo to tak, že náš klávesák žehnal autu, modlil se u něho, samozřejmě to tím opravil, že jo, ale bylo to skvělý. A dojeli jsme domů kolem 8 ráno, za což moje přítelkyně byla velice ráda. A teďka bych si pustil písničku Kdy se snáší déšť. Petr Hennig, excelentní. Doporučuji přijít na koncert a poslechnout si jeho verzi, kterou převzal a je to neskutečný. Tak, Když se snáší déšť, Voodoo Band s Kamilem Střihavkou a na kytaru excelentní Michal Pavlíček.
0: A je to duet s Bárou Basikovou.
1: Příjemný poslech.
2: Když se snáší déšť, s tmou se

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: A teďka bych se rád dostal k tomu, kdy jsem opustil letaci, tak jsem začal záskokovat, což je takový muzikantský slang, kdy člověk zasupluje bubeníka daný kapely, a dostal jsem se takhle k Peťovi Kolářovi, na kterýho moc rád vzpomínám. Úžasný člověk, strašná sranda v dodávce, jezdili jsme spoustu kilometrů, neskutečný. Mám s ním spoustu příběhů od prodávání langošů po koncertě až různých mejdanů.
3: No tak pojďme do toho, protože tohle to bude určitě posluchače rokového žvance zajímat, tak pojď.
2: Hele, to jsme hráli někde v Ostravě, myslím, něco takového. Víš, jak ten člověk jezdí hodně těch koncertů, tak moc nevím, kde to upřímně bylo, ale prostě přišla za náma paní starostka, začala nalívat slivovicu a z ničeho nic se koukám, kdo je u langošů, a byl tam Peťa. No mé, prodával langoše. Neskutečný. Celá kapela padla do kolen.
3: Já bych taky padl.
2: No ale tak slyšíte, jaký člověk to je. Úžasný kluk, skvělý zpěvák. Což musím říct, že nikdy jsem Petra na koncertech neslyšel zaspívat falešný tón. Ale samozřejmě i můj Ježíšek, s kterým hraju, tak taky nikdy nezaspíval falešný tón. Jsou to dvě legendy, s kterýma jsem měl tu čest hrát a s Kamilem stále hraje. A děkuju bubenickému bohu, že mohu takhle hrát a můžu jezdit tady tyhle koncerty, které jsou nádherný. Opravdu nádherný. A jsem rád, že jsem tady tohohle součástí. Tak, teď bychom si pustili písničku od Petra Koláře s názvem Vyznání. Chtěl bych říct o téhle písničce, že ji složil Peťa Henich, náš kytarista z Leaders, který před Kamilem hrál u Petra, složil mu tu desku Vyznání. Tak příjemný poslech, užijte si to.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tak, teď bych se rád dostal k jemu příběhu. Byl jsem ve druháku, na ješkárně, v Praze a z ničeho nic jsem byl na češtině a volalo mi nějaký číslo. Tak jsem to vzal a ozvalo se: ahoj, tady Jirka Hrubeš. No jasně, to víš, že jo, tak jsem to típl. Že jsme si občas takhle kámoši dělali ze sebe srandu, že jsme si volali, já jsem dělej David Kolera, potřebuju na záskok, že jo. No a tak jsem vůbec nic nebral, no ale on mi volal znovu, tak jsem to taky nevzal. A po třetí znovu a ahoj, tady Jirka Hrubeš. Kam to jsi fakt ty, jo? Kam, ježišmarja, já jsem na tobě vyrostl na pražském výběru, na vaší desce Straka v hrsti. Oh, a on mi víš, co řekl, Lupo? Jestli bych nešel jako první záskok za něho s Janou Kratochvílovou. No já jsem nechápal, co slyším. Tak začaly zkoušky a měli jsme jet hrát do Ostravy a já jsem byl zase za Jirku kvůli tomu, protože jel s výběrem a pak jsem se dozvěděl, že ten výběr se zrušil. Tak jsem čekal, jak to občas u některých bubeníků bývá, že řeknou: hele, tak víš co, tak ti dám třeba litr za to, že jsi to naučil a nemusíš to jet. No ale on jak je legenda, tak můžu říct, že mi řekl: hele, Honzíku, ty ses to naučil, pojedeš ty. Tak přijedu do Ostravy, jeli jsme dodávkou a on tam jel sám po své cestě a z ničeho nic vidím, jak on se tam vytahuje perkuse. No a zažil jsem koncert, kde já hrál na bicí a vedle mě Jiří Hrubeš z pražského výběru hrál na perkuse. Neskutečný zážitek, neskutečný. A až si mě pak Jirka vlastně povolal, když Jana Kratochvílová slavila 70. ve Velký Lucerně, tak jsem měl možnost doprovázet Michala Kocába, Ondru Hejmu a tak dále.
2: A tak dále, to bude asi paní Janička.
1: A Janu Kratochvílovou, přesně. A pustíme si písničku, kterou nahrál Jirka předtím, než odjel do Londýna, vlastně za Janou. Album je Straka v hrsti a Jirka mi vyprávěl, když tam odjel, že to prostě nahráli a tak, a jak to bylo za tou železnou oponou, tak vlastně vůbec nevěděl, jestli se to tady poslouchá. No a když se vrátil potom z toho Londýna, tak zjistil, že pražský výběr je tady hitovka, že se to hraje všude a že je slavnej.
2: No a tenhle kultovní kousek Pražáku si vychutnají taky posluchači rockového žvance Rádia Kroměříž na Moravě.
1: Tak si pustíme pražský výběr, Olda, přítel můj. Krásný poslech.

nevedeš nik. Zbírá staré krámy a hlavně peníze.

0: mě pozval a že vůbec tady tenhle pořad děláš. Vím, že to musí být hodně práce kolem toho, domluvit hosty, vyřešit. Opravdu máš velkou jedničku ode mě za to, jak to úžasně vedeš a že vůbec něco pro ty lidi takhle děláš. Protože spousta lidí by se na to vykvákla a samozřejmě nic by nedělali. Tak, chtěl bych uvést poslední písničku, která se jmenuje Země vzdálená od Kamila Střihavky, kterou byste mohli znát. Tuhle písničku, když hrajeme na koncertech, tak mám husinu, protože Kamil ke konci to nechává zpívat lidi. A stalo se nám na Benátské noci, kde tam bylo 10 000 až 12 000 lidí. A ten sbor těch lidí, když zpívali Země vzdálenou, mě až vyhrkl slzy. Bylo to nepopsatelný pocit, který bych přál zažít každému. Tak tedy Kamil Střihavka, Země vzdálená. A ještě jednou moc krát poděkuju za pozvání Rádiu Kroměříž, rokovému Žvanci. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
1: Tak tohle byl můj dnešní milý host Honza Nezval, bubeník kapely Leaders Kamila Střihavky. A pojďme si pustit tu poslední písničku dnešního podvečera, kterou je Země vzdálená kapely BSP a výběr mého dnešního hosta Honzy Nezvala. Tahle písnička, která zazní, poletí tedy do rokového nebe Čajdovi jako poděkování. Od mikrofonu se s váma loučí Peťa Lupo, Mike Rich a příště naslyšenou.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. O domácí zdravotní péči v Kroměříži roste zájem. Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení synagogy a Baťův kanál láká stále více cyklistů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: O služby společnosti Srdcem doma, jejímž zřizovatelem je město Kroměříž, je stále větší zájem. Za první půl rok se zdravotníci postarali o více než 50 pacientů a provedli přes 10 000 zdravotnických výkonů přímo v domácím prostředí. Služba pomáhá lidem po nemoci nebo operaci i pacientům s chronickým onemocněním, kteří mohou díky odborné péči zůstávat doma.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení místní synagogy. K tragické události došlo v noci z 30. na 31. července 1941, kdy byla synagoga zapálena a následně zničena. Město při této příležitosti připravuje nový informační panel, který připomene historii synagogy i život židovské komunity a bude umístěn naproti místu, kde synagoga stála.
0: Zlínsko.
1: Nadace Tomáše Bati se zapojí do projektu nové porovnávací mapy Zlína a Otrokovic. Ta ukáže proměnu obou měst od konce 19. století přes baťovskou éru až po současnost. Součástí budou také prvky rozšířené reality, které návštěvníkům přiblíží vývoj konkrétních míst. Mapa má vyjít v polovině prosince u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Stezky podél Baťova kanálu jsou letos mezi cyklisty opět velmi oblíbené. Sčítače zaznamenali za první pololetí téměř 100 000 průjezdů, což je více než ve stejném období loni. Zájem roste také o cyklostezku Bečva a novou přeshraniční cyklostezku Bevlava. Zlínský kraj tak potvrzuje rostoucí oblibu cykloturistiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Psyndle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří modernizaci tenisových kurtů. Ve Véskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru a Barumček Rally Zlín představila letošní program.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž uvolní 900 000 korun na modernizaci tenisového areálu Bajda. Peníze poslouží na rekonstrukci kurtu s umělým povrchem a vybudování automatického závlahového systému pro antukové kurty. Práce by měly začít letos na podzim a dokončení je plánováno na polovinu příštího roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nové zastřešené posezení pro sportovce i návštěvníky. Dřevěná pergola nabídne ochranu před deštěm i sluncem a doplní nové osvětlení i úpravy okolí. Stavba má být hotová do konce letních prázdnin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Do startu Barumček Rally Zlín zbývají zhruba 2 týdny a pořadatelé zveřejnili podrobný program soutěže. Letošní ročník se uskuteční od 14. do 16. srpna a nabídne kvalifikační rychlostní zkoušku, slavnostní start i tradiční městskou RZ ve Zlíně. Organizátoři zároveň potvrdili, že se soutěž pojede podle plánované trasy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Dá láskou bolestnou, neopětovanou, pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda, chuť a vůni tvou.

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Posloucháte rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Ty jsi pěkný dezolát.

Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. O domácí zdravotní péči v Kroměříži roste zájem. Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení synagogy a Baťův kanál láká stále více cyklistů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: O služby společnosti Srdcem doma, jejímž zřizovatelem je město Kroměříž, je stále větší zájem. Za první půl rok se zdravotníci postarali o více než 50 pacientů a provedli přes 10 000 zdravotnických výkonů přímo v domácím prostředí. Služba pomáhá lidem po nemoci nebo operaci i pacientům s chronickým onemocněním, kteří mohou díky odborné péči zůstávat doma.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherský Brod si připomíná 85. výročí vypálení místní synagogy. K tragické události došlo v noci z 30. na 31. července 1941, kdy byla synagoga zapálena a následně zničena. Město při této příležitosti připravuje nový informační panel, který připomene historii synagogy i život židovské komunity a bude umístěn naproti místu, kde synagoga stála.
0: Zlínsko.
1: Nadace Tomáše Bati se zapojí do projektu nové porovnávací mapy Zlína a Otrokovic. Ta ukáže proměnu obou měst od konce 19. století přes baťovskou éru až po současnost. Součástí budou také prvky rozšířené reality, které návštěvníkům přiblíží vývoj konkrétních míst. Mapa má vyjít v polovině prosince u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Stezky podél Baťova kanálu jsou letos mezi cyklisty opět velmi oblíbené. Sčítače zaznamenali za první pololetí téměř 100 000 průjezdů, což je více než ve stejném období loni. Zájem roste také o cyklostezku Bečva a novou přeshraniční cyklostezku Bevlava. Zlínský kraj tak potvrzuje rostoucí oblibu cykloturistiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V kinech nám teď řádí česká komedie Bardotky, která bude bavit hlavně dámy, co se v životě nechtějí nudit. Tři nejlepší kamarádky, Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolukráčí životem od vysoké školy. Svérázná Meda žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i se svým životem. Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. Do třetice Valerie, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. Právě ona vnese do života všech tří znovu energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. Vydají se na divokou párty do kafíšopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná. Film Bardotky je plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo. Tak si jej nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří modernizaci tenisových kurtů. Ve Veskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Barumček Rally Zlín představila letošní program.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž uvolní 900 tisíc korun na modernizaci tenisového areálu Bajda. Peníze poslouží na rekonstrukci kurtu s umělým povrchem a vybudování automatického závlahového systému pro antukové kurty. Práce by měly začít letos na podzim a dokončení je plánováno na polovinu příštího roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nové zastřešené posezení pro sportovce i návštěvníky. Dřevěná pergola nabídne ochranu před deštěm i sluncem a doplní nové osvětlení i úpravy okolí. Stavba má být hotová do konce letních prázdnin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Do startu Barumček Rally Zlín zbývají zhruba 2 týdny a pořadatelé zveřejnili podrobný program soutěže. Letošní ročník se uskuteční od 14. do 16. srpna a nabídne kvalifikační rychlostní zkoušku, slavnostní start i tradiční městskou RZ-tu ve Zlíně. Organizátoři zároveň potvrdili, že se soutěž pojede podle plánované trasy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows yet.

0: Nebudem se zraňovat,
1: nebudem se zraňovat.
0: Budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat.
1: A po očku sledovat.
0: Je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
3: Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. A ještě musím pochválit tebe. Tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit. Chtěl bych užít alespoň jedinkrát všech krásných, určitých živoucích slov, která je v tobě. Nikdy si mi neselhala, jen já jsem selhával. Nenachází je ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti vzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít starým životem, abych tě poznal. Dosud nikdo nesledl vše, co jsi. Ještě si před námi tajemná, překypující a plná dalekých výhledů budoucí vědomí národa, který vzestupuje. Karel Čapek, Chvála české řeči.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří modernizaci tenisových kurtů. Ve Véskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Barumček Rally Zlín představila letošní program.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž uvolní 900 tisíc korun na modernizaci tenisového areálu Bajda. Peníze poslouží na rekonstrukci kurtu s umělým povrchem a vybudování automatického závlahového systému pro antukové kurty. Práce by měly začít letos na podzim a dokončení je plánováno na polovinu příštího roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nové zastřešené posezení pro sportovce i návštěvníky. Dřevěná pergola nabídne ochranu před deštěm i sluncem a doplní nové osvětlení i úpravy okolí. Stavba má být hotová do konce letních prázdnin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Do startu Barumček Rally Zlín zbývají zhruba 2 týdny a pořadatelé zveřejnili podrobný program soutěže. Letošní ročník se uskuteční od 14. do 16. srpna a nabídne kvalifikační rychlostní zkoušku, slavnostní start i tradiční městskou RZ-tu ve Zlíně. Organizátoři zároveň potvrdili, že se soutěž pojede podle plánované trasy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.